0: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
1: K soudu prostřednictvím telekonference.
2: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
3: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas
4: a vysíláme jen to nejdůležitější.
3: Zdlouhavě říkat vše umí kde kdo.
4: My vybíráme to podstatné.
3: Stručně,
4: užitečně,
3: pravdivě.
4: Zprávy Rádia Hana.
3: Váš spolehlivý zdroj ověřených informací
4: každý den.
5: Rádio Hana.
6: Přejeme víkend na jedničku.
7: Ono se neříká nadarmo,
8: že to nejlepší na Hané je zadarmo.
9: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, děl z toho nervy

0: počasí.
1: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. První víkendový den nám přichystá převážně velkou oblačnost a občasné lokální deště. Rtuť teploměru nám vyšplhá k 13 až 16 stupňům. Vítr by nám měl foukat pouze mírný. I v neděli se nám budou po obloze honit mraky, odpoledne mohou výjimečně přijít přehánky. Teploty budou podobné jako v sobotu. Oba víkendové dny budeme mít biozátěž na jedničce, tedy nejlepším stupni.
0: Lepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Rádio Hana. Olomouc, Bruntál a Vyškov.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Padám a klesám a vracím se nahoru. A to jsem myslel, že mám v tobě oporu dřív. Možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam. Chtěl bych ti tolik říct a

0: Dneska to vezmem do Slatěnic. Tentokrát vynecháme blahodárnost místní hlázní a místo toho půjdem pátrat po pomníku letců. Bylo 10. listopadu 1998 a čtyřčlenná posádka vrtulníku MI-24 se ze strojem vracela z leteckého dňa o irského Belfasto a do cíla v Přerově Bochoře chybělo 7 minut. Podle všeckého letěla ve špatným počasí ve výšce 2000 metrů podle palubních přístrojů. Poslední, co posádka hlásila, byly problémy s omělým horizontem. To bylo kolem 5. odpoledne, pak se vrtulník zřítil do lesa asi kilásek od Slatěnic. Dneska je na místě tragédie pomník s jménama mrtvých členů posádky. Dostat se sem není žádný problém. Můžete se vedat po žloté ze Slatěnic nebo sem zaběhnout po zdolání velkého kosíra.
1: Rádio Hana.

0: Valmes a Kroměříž.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím asi z

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavišti čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá, na co všechno se můžeme těšit?
2: Takže letošní Flora Olomouc Hortikomplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den, vlastně od 9. do 17. hodiny. Akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredné téma je Dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocie, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckým sortimentom.
1: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, Flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti užije i člověk, který není zahrádkář?
2: Budu tu prebiehať na pavilóne A, ale aj na sambe. Kulinárske show, floristické show tu budú. Pre deti je ten program v centrálnej expozícii. Takisto bude tu detské atrakcie na letnej scéne. Saláš so zvieratkami. Deti sa budú môcť odviezť na koníkoch.
1: Co vstupenky na podzimní Flóru Olomouc? Kde najdeme za kolik?
2: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnejšie samozrejme a potom priamo na výstave.
1: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flóra Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní typ už máte, podzimní Flóra Olomouc. Děkujeme, zdravíme na fóru a těšíme se.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Rádio Haná.
0: Takhle zní originál. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. A takhle

0: tady je Rádio Hana.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli. Občas rád si cestu zkrátíš, sotva vyjdeš.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, vy cítíte, jak vám vesmír fandí taky o víkendu. Býci, chtěli byste vypnout, ale rodina má trochu jiné plány. Blíženci, nečekejte na správnou náladu a udělejte první krok. Radci, vy oceníte každou minutu volna. Lvi, podzimní úklid jaksi není v souladu s vaší divokou náturou. Pany, víte, že někdy věci nefungují stejně jako dřív. Váhy, chtělo by to pravidelný režim a taky vydatný spánek. Štíři, klidně potrénujte, ale zvolte mírnější tempo. Střelci, víkend má pro vás ten správný náboj. Kozorozi, zabalte si dobrodružnou náladu a vyrazte do světa. Vodnáři, přestaňte neustále všechny zachraňovat a radši šetřte síly. A co my ryby, měli bychom si udělat pozimní piknik, třeba i s nějakou dýňovou dobrotou.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
1: Tady je Rádio Hana.
3: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám, pořád tají se mi dech. Chci něco říct a zas to popletu. A mráz mi běhá po zádech.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. První víkendový den nám přichystá převážně velkou oblačnost a občasné lokální deště. Rtuť teploměru nám vyšplhá k 13 až 16 stupňům. Vítr by nám měl foukat pouze mírný. I v neděli se nám budou po obloze honit mraky, odpoledne mohou výjimečně přijít přehánky. Teploty budou podobné jako v sobotu. Oba víkendové dny budeme mít biozátěž na jedničce, tedy nejlepším stupni.
0: Hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Jedem do Sobotina nebo Maršíková. Stačí si vybrat. Bohatství není nikdá dost. A když se vedáte do jednoho ze zmiňovaných míst, který jsou výchozíma bodama mineralogické náočné stezky Sobotin Maršíkov, hned vás chytne drahokamová horečka. Po okolí se vám můžou přeplíst do cesty akvamarine, granáte, topaze, kolumbite nebo zirkone. Někde jsou volně roztroušený, ale bacha, ve světoznámé rasovně je sběr zakázané. Místo se pokládá za večerpaný a nic se nesmí odnášet, aby tam aspoň trocha zbyla. Naočná stezka je dlouhá bratra 12 kilásku, je v pohodě schudná a zabere vám nejvýš 4 hoďka. Když vám to bude málo, můžete si ho prodloužit ještě o Verneřovické mineralogické okruh. Ošťalvíte dost, nejak se s tím poperte.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavišti čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomašovičová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá? Na co všechno se můžeme těšit?
2: Takže letošní Flora Olomouc Horty Komplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den, vlastně od 9. do 17. hodiny. Akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredná téma je Dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocie, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckym sortimentom.
1: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti užije i člověk, který není zahrádkář?
2: Budu tu probíhat na pavilóně A, ale aj na sambe. Kulinářské show, floristické show tu budou. Pre děti je ten program v centrálnej expozícii. Takisto budou tu dětské atrakcie na letnej scéně, saláš so zvieratkami. Děti sa budou moct odvěst na koníkoch.
1: Co vstupenky na podzimní Floru Olomouc? Kde najdeme za kolik?
2: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnější samozřejmě a potom přímo na výstave.
1: Říká Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní typ už máte, podzimní Flora Olomouc. Děkujeme, zdravíme na Floru a těšíme se.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Ráno na Hané.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: hrajeme Imagine Dragons i po sedmé.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
2: A budou to třeba YouTube. Taky Lost Frequencies. České a slovenské muziky, třeba Meky Šbirka.
3: Mám rád tě jabloní správných lidí.
2: A my vás taky máme rádi, jste správní lidé. 7 za 3 minuty. Čerstvé zprávy, dobré ráno.
4: Bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
4: Zprávy Rádia Hana.
5: Jsou tu zprávy. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O víkendu 17. a 18. října tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupu do podchodu u trati. Nicméně městská hromadná doprava bude fungovat. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obou směrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X. V pátek začaly volby do místních zastupitelstev a do třetiny senátu. Spolu s volbami se v Česku uskuteční i 37 lidových hlasování a jedno i v Olomouckém kraji, a to v Majetíně. V Majetíně na Olomoucku vyhlásili místní referendum k záměru rozšíření těžby štěrkopísku. Občané tu budou moci vyjádřit svou vůli, zda stávající těžbu štěrkopísku na území obce rozšířit, či ne. Nobelova cena za mír má nového držitele. Nejsledovanější ocenění mezi Nobelovými cenami získala jihoafrická právnička Navi Pillayová. Výbor ocenil bývalou vysokou komisařku OSN za klíčový přínos k postihování válečných zločinů.
4: Sport.
5: Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko, rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí.
4: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i o víkendu.
4: Počasí.
6: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. První víkendový den nám přichystá převážně velkou oblačnost a občasné lokální deště. Rtuť teploměru nám vyšplhá k 13 až 16 stupňům. Vítr by nám měl foukat pouze mírný. I v neděli se nám budou po obloze honit mraky, odpoledne mohou výjimečně přijít přehánky. Teploty budou podobné jako v sobotu. Oba víkendové dny budeme mít biozátěž na jedničce, tedy nejlepším stupni.
4: Hudební výběr.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, vy cítíte, jak vám vesmír fandí taky o víkendu. Víci, chtěli byste vypnout, ale rodina má trochu jiné plány. Blíženci, nečekejte na správnou náladu a udělejte první krok. Radci, vy oceníte každou minutu volna. Lvi, podzimní úklid jaksi není v souladu s vaší divokou náturou. Pany, víte, že někdy věci nefungují stejně jako dřív. Váhy, chtělo by to pravidelný režim a taky vydatný spánek. Štíři, klidně potrénujte, ale zvolte mírnější tempo. Střelci, víkend má pro vás ten správný náboj. Kozorozi, zabalte si dobrodružnou náladu a vyrazte do světa. Vodnáři, přestaňte neustále všechny zachraňovat a radši šetřte síly. A co my ryby, měli bychom si udělat podzimní piknik, třeba i s nějakou dýňovou dobrotou.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: mezinárodní světová hitovka Huntrix a Golden. Dobré ráno, Rádio Hana živě 7.28.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: Možná už hladový po ránu přemýšlíte, kam právě vyrazit za skvělým jídlem a zábavou, tak v Kroměříži i v Olomouci jasná volba. Do neděle v Olomouci běží podzimní Flora Hortikomplex. Najdete nejlepší podzimní úradu, kytky, regionální dobroty, ale není to jen o kytkách, ale o skvělém doprovodném programu, tak vítejte u nás v Olomouci. Vy, kteří jste dojeli třeba na hotel a právě teď vstáváte. V sobotu pak rozhodně doražte na Horní náměstí, Den lidí bez domova, legendární akce. Od 11 do 13 hodin tady dostanete výbornou dobropolévku, kterou vám nalijí slavné osobnosti. Měl by tady být Mirek Krobot, herci z Moravského divadla, fotbalisté Sigmy. Akci moderuje naše rodinná star, skvělá Kvítko. No a pokud milujete sladké, tak zavítejte také na Velké náměstí do Kroměříže. Je tady jablečný den, čekají vás čerstvá jabka, mušty, voňavé záviny, koláče, cymbálovka i divadýlko pro děti. No a počítejte dneska ale se zataženou oblohou, nějakou flísku, šustku vemte sebou, občasný déšť a teploty do 15 stupňů Celsia.
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Hana.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Akce@radiohana.cz.
0: Dobré ráno, je půl osmé, za chvilku vám pustím ale parádního Phila Collinse.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
7: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Ráno nahané.

0: Za chviličku vás vezmu do Japonska, je to nový cestovací trend, teď přeju dobré ránko. 7 hodin a 40 minut ze studia, z olomouckého studia Rádia Hana, přejeme všem krásný den. Nezapomeňte nám dát vědět, co děláte, jak se máte, jak se vám dneska vstává, co budete dělat, anebo vlastně i klidně nedělat. Za chvilku Bee Gees, Neil Horan, anebo legendární Bananarama. Sobotní vysílání společně na Hané, dobré ráno.
1: Rádio Hana, životní styl.
0: Co je teď maximálně trendy? Jestli plánujete zimní útěk za exotikou, tak zapomeňte na přeplněné pláže a nahoďte japonský životní styl. Ano, Japonsko aktuálně ovládá žebříčky nejlepších destinací světa. Dostane vás naprostou dokonalostí. Tak je jasné, že vlaky tam opravdu jezdí na sekundu přesně a mají dokonce otočné sedačky, takže už žádné hádky, kdo pojede v protisměru. A to nejlepší. Díky příznivému kurzu vás tam večeře vyjde levněji než kafíčko v evropském letovisku. Japonsko je prostě nový hit, tak už balte kufry.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu ráno.
2: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: rádio pro vás a pro Olomoucký kraj a všude tam, kde nás ladíte na celém světě, třeba prostřednictvím naší aplikace online. Dobré ráno, tak nahané už bude 8, chystáme zprávy a...
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: One Republic. Legendárního Fancyho. Letošní radio talent je ze Slovenska, jmenuje se Inými slovami. Zprávy počasí, aktuální doprava, dřív než ostatní 7.56.
3: Bude 8 hodin.
1: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Dál vám přinášíme aktuální informace, děkujeme, že nás posloucháte. Někdo chtěl konopí, ale platit už ne. Od pondělí řeší policie v Olomouci vloupání do automatu s konopnými produkty na Rooseveltově ulici. Co pak se tu stalo?
5: Neznámý pachatel v době od 3. do 5. října 2026 poškodil výdejní automat, ze kterého posléze odcizil různé zboží s obsahem CBD. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na částku 200 000 korun. Pachateli za přečiny poškození cizí věci a krádež hrozí mimo jiné až dvouletý trest odnětí svobody.
4: Vysvětlil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. A na Olomoucku ještě zůstaneme. Rány a hluk k nám mohou přicházet z vojenského újezdu Libavá. Bude tu výcvik spojený s extrémním hlukem. V okolí újezdu bude slyšet střelba z tanku Leopard. Hluk se bude z Libavé ozdívat od 8. do 12. října při cvičení Moravian Lens a pak 12. až 15. října a 19. až 22. října kvůli cvičné tankové střelbě. A pozor, 10., 15., 20. a 22. října budou i noční střelby. Podrobně o tom píše web Report.cz. Řidiči s přezutím pneumatik na zimní rozhodně neotálejte. Termíny v servisech se plní už v říjnu a v listopadu můžeme na volné místo v pneuservisu čekat i 3 týdny, informují novinky.cz. Připomeneme, že zákonná povinnost mít zimní pneumatiky platí od 1. listopadu do konce března. Zimní kola jsou nutná při souvislé vrstvě sněhu či ledu a minimální hloubka vzorku na pneumatice musí být aspoň 4 mm.
3: Sport.
0: Přidám ještě sport. Po reprezentační pauze se vrací ligový fotbal a na Olomoucku nás čeká pořádně nabitý víkend. V sobotu odpoledne to bude vřít v 5. lize. Slavonín přivítá Bčko Uničova, HFK Olomouc vyzve Mohelnici. V neděli se pak derby 7. ligy od 10. ráno střetnou Černovír s Chvalkovicemi. V 5. lize od 15. hodin Velká Bystřice přivítá Přerov. Přijďte zafandit a užijte si skvělý fotbal. A nezapomeňte, pokračuje volební sobota. Výsledky přineseme.
3: Počasí.
0: Předpověď počasí sice nepohladí po duši, ale rozhodně nás nenechá sedět doma. V sobotu počítejte s mraky a deštěm, odpoledne si dáme pauzu, teploty můžou vyšplhat až na 15 stupňů Celsia. V neděli už můžeme rozprostřít deštníky jenom místy, může být až příjemných 17 stupňů Celsia. Další přehánky přijdou až po neděli, od úterka může vysvitnout sluníčko, ale ráno počítejte s mlhami a mrazíky až za nehty. Víme, jak bude, víkend oblačný s přehánkami. Teploty kolem 15 stupňů.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
3: Doprava.
0: Dobrý den za volant, D1 před Přerovem na exitu směr Ostrava. Počítejte s komplikacemi, seče se tady tráva. D1 mezi Lipníkem nad Bečvou a hranicemi, úklid silnice asi až do 9:30. V Kroměříži zvýšený pohyb okolo Velkého náměstí a Rigrovy. Je tady jablečný den v okolí ulic Velehradská i k výstavišti zase hobby setkání sběratelů. V Olomouci to samé, počítejte se zvýšeným provozem a pohybem chodců i aut v okolí výstaviště Flora i přilehlých parků. Dobře dojeďte.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
3: Víkend společně.
1: Rádio.
3: nejlepší hudební výběr.

0: Hrajeme českou muziku, hrajeme vám činasky, přejeme krásné, dobré ránko, Olomoucko, Bruntálsko i Šumpersko, tady jsme doma. V playlistu za chviličku George Ezra, Ace of Base a nebo legendární Depešáci. Ve čtvrt na devět na Hané nahlížíme do dnešního kalendáře.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Ahoj a dobrý den, sobota 10. října, kalendář nám servíruje pestrou směsici. Dnešek je dnem lidí bez domova, oslavit můžeme i Národní den kabelek nebo Národní den zdobení dortu. Jeden narozeninový krájí všestranný showman Jakub Kohák, elegán a milovník swingu Ondřej Havelka, skvělí herci Zuzana Bičovská nebo britský elegán Charles Dance. Historicky si připomínáme i vážnější chvíle. Dnešní den v roce 1938 muselo Československo na základě Mnichovské dohody odstoupit své pohraničí Německu. A na závěr to nejmilejší, svátek má dneska každá Marína.
2: Kapitáne, hlášení z paluby!
3: Co se děje?
2: Dneska slaví Marina!
3: Tak vytáhnout kotvy!

0: Vaše tipy, co děláte, jak se máte, píšete na naše sociální sítě, na náš Facebook. Připojte se do naší facebookové rodinky. Rádi odvysíláme taky váš tip, co dneska budete dělat a jak se máte. 8:30.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: Možná máte pocit, že na podzim je potřeba pořádně se zahřát, anebo se taky trošku bát. Všechno máme. Začneme na zámku Plumlov, kde vás o víkendu čekají vlastně takové halloweenské podzimní slavnosti. Malí i velcí dobrodruzi si užijí prohlídky strašidelného sklepení nebo speciální promítání strašidelných Simpsonů. No a pokud toužíte po rytířské atmosféře, můžete vyrazit na Sovinec. Mají tady hradní dobrodružství. To znamená, nechybí pohádky, kouzelník ani oblíbený sovinecký rébus. Jestli se chcete raději zahřát anebo zahřát svůj žaludek, tak v sobotu od 14. odpoledne dýňobraní Kožušany v areálu zatratí. Takže výborná dýňová polévka zaručena. K tomu zatažená obloha a občasný déšť do 15 stupňů, takže deštník nebo pláštěna. A v neděli se počasí vylepší na polojasno, přehánky je občas ojediněle i polojasno až skoro jasno. Teploměr může ukázat až 18 stupňů Celsia.
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Hana.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
0: Za chvilku v playlistu Kristýna nebo Modern Talking.
3: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Melory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na Rádiu Hana každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top! Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
4: Objevte Melory Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
1: Písničky na přání.
2: Novinky Rádia Hana.
1: Vzkaz přímo do studia.
2: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu.
1: Na Google Play nebo Apple Store.
2: Stahujte,
1: poslouchejte,
2: užívejte.
5: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
6: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
4: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Profesore, zas ten váš Olprán.
8: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
7: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
8: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
9: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
10: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show. Prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly. Strašidelná diskotéka. Malování na obličej. Tvořivá dílna. Soutěže. Prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov-zamek.cz.

0: Model z Holky na Atlanty Cisco, len 8.45, 8:45.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Začínáme další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát máme téma, které se týká toho nejcennějšího, našeho zdraví. Říjen se totiž nese ve znamení akce Pinktober, která připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Co přesně Pinktober znamená? Na studiové lince vítáme paní doktorku Danu Houserkovou z Olomouckého Mama Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Pinktober je měsícem boje proti rakovině prsu. Takže u nás v Mama Centru máme slevovou akci 200 korun na veškeré mamografické a ultrazvukové vyšetření u žen samoplátky, které si tedy hradí vyšetření. Samozřejmě můžou se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit. Máme u nás model pro samovyšetření prsu, kde instruujeme ženy, jakým způsobem si provádět samovyšetření prsu, které je důležité i přesto, že ženy chodí na preventivní vyšetření.
2: A to jste nám nahrála. Proč je prevence rakoviny prsu tak zásadní a od jakého věku by ženy rozhodně neměly podceňovat?
3: Mamografická prevence je od 45. roku věku, je neomezená horní věkovou hranicí a je důležitá pro včasný záchyt karcinomu prsu. Cílem té prevence a hlavně opakované prevence, to znamená, že chodí po těch 2 letech opakovaně, cílem je zachytit rakovinu prsu v co nejčasnějším stádiu, což se daří v České republice.
2: Už jsme si tedy řekli, že říjen se nese ve znamení akce Pinktober, připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Pokud nás teď některá z posluchaček slyší a říká si, dobře, chci se objednat do Olomouckého Mama Centra a chci využít slevy, které tam aktuálně máte, kam se mohou obrátit?
3: Nejjednodušší je objednat se přes naše webové stránky, je to tedy online objednání, samozřejmě se ženy mohou objednat i telefonicky na uvedených číslech, najdou na našem webu.
2: Důležitá informace přidala paní doktorka Dana Houserková z Olomouckého Mama Centra. Děkujeme za váš čas.
3: Taky děkuji, přeji hodně zdraví, hezké podzimní dny.
2: Reklamní rozhovor končí a my ve zdraví jedeme dál.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Vaše typy kam vyrazit sbíráme na našich sociálních sítích. Připojte se třeba na náš Facebook. Rádi odvysíláme i vaše typy, co dneska budete dělat, anebo vlastně naopak třeba vůbec se do toho nepustíte. Blíží se další celá. Posloucháte Rádio Hana. Dobré ránko přejeme na Olomoucko, Přerovsko i Blanensko. Budeme mít typy kam vyrazit a taky.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Hodinu otevře Dua Lipa, Elton John. Zpívá Robbie Williams. Z české muziky kapela Opět Radeček. Dobré ráno nebo hezké dopoledne, záleží, jak to zrovna máte. Zprávy dřív než ostatní 8.55.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
1: Bude 9 hodin. Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Je tu přehled dalších aktualit, ať víte, o čem se mluví. Dětem s duševní nemocí plánuje více pomoci Fakultní nemocnice Olomouc. Buduje 30 lůžek pro náhlou dětskou psychiatrickou péči. Nyní musí děti a dospívající hledat akutní pomoc jinde. Lůžko pro ně není ani v Olomouckém kraji, ani ve Zlínském či Moravskoslezském, píše o tom Deník.
4: Kroměříž aktuálně.
3: Nová parkovací místa ve městě plánuje Kroměříž. Radnice nechá vybudovat v ulici Spáčilova 15 nových míst za asi 5 milionů korun. Město tím reaguje na žádost obyvatel po zrušení parkování z důvodu průjezdu hasičů. Stavbu zvažuje v příštím roce. Nové parkovací plochy radnice chystá i v Albertově ulici u domu Děvín s kapacitou přes 80 míst a další parkoviště v Kroměříži vzniknou ve Francouzské, Březinově a Mánesově ulici, informuje město. Děti v Blansku už zase mohou chodit do Senzára. Středisko volného času v Blansku zahájilo provoz v nově zrekonstruované budově v Údolní ulici. Díky investici Jihomoravského kraje získalo středisko provozující kroužky i druhé patro a nové vybavení. Hlukové limity v České republice se měnit nebudou. Ústavní soud zamítl návrh senátorů na zrušení vládního nařízení o hlukových limitech. Nařízení je v pořádku. Doplníme, že senátoři poukazovali na to, že limity se uvolňují a ochrana před hlukem klesá, píše o tom ČTK.
0: Sport. Vyrážíme na regionální fotbal. V sobotu odpoledne se hraje hned na několika hřištích. V páté lize hostí Litovel Výběr z Rapotína, v šesté potom přivítají Hlubočky Mostkovice. V neděli odpoledne zase láká pátá liga na zápas Olešnice proti Bělotínu. Krajský Přebor se hraje v Troubelicích, tady přijedou příkazy. Klobása, pivo, pořádný fotbal, ideální víkendový plán. A taky volby, výsledky přinášíme.
1: Počasí.
0: Rychlý pohled na oblohu říká, jasně, vytáhněte svetry a nepromokavé bundy. Sobota zatažená, na většině míst deštivá s teplotami okolo 15 stupňů. Neděle nám naštěstí dopřeje víc polojasná, ale i nějaká ta přeháňka se ještě mihne. Nový týden, v pondělí nás čeká proměnlivá oblačnost. Od úterka polojasné dny s teplotami do 16 stupňů Celsia. Víme, jak bude, sobota dešť, neděle polojasno, teploty kolem 15 stupňů.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Doprava.
0: Vysíláme rychlé dopravní zprávy. D1 před exitem Přerov, počítejte s omezením. Seče se tady tráva. Dálnice se uklízí i mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. V Kroměříži probíhá jablečný den, hodně lidí i aut. To samé v Olomouci. U výstaviště pokračuje Flora, takže hodně aut, hodně lidí taky. V Olomouci pozor na aktuální policejní hlídky v ulicích Hamerská a Brněnská. V Držovicích u Prostějova kontrolují rychlost na Konečné. V Kroměříži jste viděli majáčky na Kojetínské ulici. Dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Víkend společně.
1: Rádio Hana.
2: A je to tady. Už o tomto víkendu se na televizní obrazovky vrací oblíbený pořad Stardance, když radečci tančí. Pravda, dovětek jsme si trošku upravili. Samozřejmě budeme držet palce všem tanečním hvězdám, ale jednoho tanečníka budeme sledovat přeci jen o něco pozorněji. Našeho kamaráda Tomáše Poláka z kapely Opět a Radeček. S Tomášem jsme před každým kolem ve spojení. Tomáši, ahoj, vítej ve vysílání. První sobotní přímý přenos je za dveřmi. Převládá u tebe těšení, nervozita, nebo jak to máš?
3: Ahoj Lukáši, dobrý den. Tak já už se na přímý přenosy moc těším. Toho trénování už bylo přece dost, 2 měsíce. Fakt jsme intenzivně trénovali. No a tak se těším, až předvedeme, co jsme si pro diváky připravili. S tím přichází i tréma a takový pocit zodpovědnosti, abych to Adriance, mojí taneční partnerce, moc nepokazil. Každý, kdo si tímhletím prošli, mi to popisují jako velmi silný a intenzivní zážitek, když tam stojíš už před kamerama a čekáš na okamžik, kdy se to spustí. Tak jsem zvědavej, no, ale zároveň se opravdu už moc těším.
2: Za sebou máš týdny trénování. Co tě na tanci nejvíc překvapilo?
3: Já jsem měl pocit, že jak jsem muzikant, pohybuju se samozřejmě v hudbě už strašně dlouho a v kapele, tak jsem zjistil, že ti tanečníci mají trošku jiný rytmizování než my muzikanti. Když jsem si myslel, že prostě mám rytmus v malíčku, tak zjišťuju, že vůbec ne, takže jsem o tom tanci nic nevěděl. Zjišťuju, že jsou nějaké standardní tance, že jsou nějaké latinské tance, že na každý tanec z těchto dvou jsou jiné boty, že u standardních tanců dávám poměrně intimně a intenzivně nohu mezi nohy mojí taneční partnerky a takové věci, no, které mě opravdu překvapují. Co mě naštěstí zároveň i mile překvapilo je, že mě tanec baví.
2: A co ti během příprav a tréninku udělalo největší radost?
3: Třeba první taneční krok vůbec, kterého jsem se dopustil. To je něco, co fakt jsem dosud v životě nezažil a nedělal, takže já jsem těch radostí v rámci tréninku opravdu zažil už spoustu. První hotová choreografie na tanec, takových věcí bylo opravdu spoustu.
2: Už se nemůžeme dočkat, až Tomáše uvidíme na tanečním parketu během prvního soutěžního večera ve Stardance. Už tuto sobotu večer. Jak jsme říkali, fandíme všem tanečníkům, ale Tomášovi Polákovi z Opět a Radeček přece jenom o něco víc. Máte to stejně?
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Marek Strasený a nám se to taky hodně líbí, už máme 9:30.
1: Rádio Haná. Kam vyrazit?
0: Děkujeme, že nám taky píšete tipy, co dneska budete dělat, kam se dá vyrazit, co se dá dneska podniknout na náš Facebook, na naše sociální sítě. Už 9:50 se na to společně podíváme. Pro milovníky tvoření a skvělých farmářských produktů v Prostějově ve Společenské domě výstava Patchworku. Od 10 do 17 hodin si můžete prohlédnout pestrobarevné sešívané dečky. No a pokud rádi třeba nakupujete poctivé domácí produkty, tak Masarykovo náměstí v Hranicích od 10 do 16 podzimní farmářské trhy, to znamená rukodělné výrobky a různé speciality. Počasí dneska ať už na podzimní flóru a nebo na jablečné hody v Kroměříži. Oblačné až zatažené, dneska občasný déšť, teploty kolem 15 stupňů, zítra mírné vylepšení na polojasnom, teploty kolem 17 ve stínu.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
0: A za moment už fantastický. Eros Rama, co ty?
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
7: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
10: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
11: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
1: Rádio Haná.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Dneska to vezmem do Slatěnic. Tentokrát vynecháme blahodárnost místní hlázní a místo toho půjdem pátrat po pomníku letců. Bylo 10. listopadu 1998 a čtyřčlenná posádka vrtulníku MI-24 se ze strojem vracela z leteckého dňa o irského Belfasto a do cíla v Přerově Bochoře chybělo 7 minut. Podle všeckého letěla ve špatným počasí ve výšce 2000 metrů podle palubních přístrojů. Poslední, co posádka hlásila, byly problémy s omělým horizontem. To bylo kolem 5. odpoledne, pak se vrtulník zřítil do lesa asi kilásek od Slatěnic. Dneska je na místě tragédie pomník s jménama mrtvých členů posádky. Dostat se sem není žádný problém. Můžete se vedat po žloté ze Slatěnic nebo sem zaběhnout po zdolání velkého kosíře.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.

0: hezkou sobotu, ahoj a dobrý den, posloucháte Rádio Hana. Den lidí bez domova, to je právě dnes. Míříme živě na Horní náměstí v Olomouci. Je tady kolegyně Martina Kvítko Procházková.
1: A něco pro vás mám. Je to 700 krásných keramických misek a 10 druhů vynikajících polévek. A nalévají je takové osobnosti, jako režisér Miroslav Krobot, taky herci Moravského divadla a Tramtárie, a nebo fotbalisté olomoucké Sigmy. Tak to je charitativní akce Den lidí bez domova na Horním náměstí v Olomouci. Našim dobropolévkám požehnáme ještě před 11. hodinou a budeme je nalévat do poslední porce, to znamená zhruba do 13 hodin.
0: Charitativní polévky Horní náměstí Olomouc, kolegyně Martina Kvítko Procházková právě teď.
2: Rádio Hana. Rádio, které pomáhá.

0: Luzka Bílá před 10. hodinou. Hezké dopoledne, Olomoucko, Šumpersko i Přerovsko, Radio Haná.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Z české muziky pokračujeme, Anna K.
2: Láska ta se nerozpouští, je vzácnější než sůl.
0: Bude Robin Schulz. Osmdesátková klasika od Wheel to Power. Víkendové zprávy, aktuální počasí, doprava, dřív než ostatním, 9.55.
3: Bude 10 hodin.
1: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Haná.
4: Poslechněte si aktuality. 18-leté dívce a jejímu 30-letému příteli hrozí výjimečný trest. Nově oba čelí obžalobě z loňské vraždy matky dívky a pokusu o vraždu otce v Bohuňovicích u Šternberka. Dívce i jejímu partnerovi hrozí až 20-letý nebo delší trest. Dívka loni v prosinci v domě zastřelila svou matku a postřelila otce, který se jí dokázal ubránit. Přítel dívky útok podle obžaloby organizoval. Jejich motivem byl podle policie majetkový prospěch. Nyní jsou oba ve vazbě. Vývoj případu dál sledujeme.
1: Přerov aktuálně.
4: Vylepšení Přerova. Stovky obyvatel se zapojili do sdíleného rozpočtu Chci v Přerově a odhlasovali z návrhů občanů, ať město provede výsadbu stromů v Palackého ulici, dá do pořádku hřiště u tenisu a vytvoří dětské hřiště na ulici Petřivalského.
5: Hlas lidu.
4: Rádi zahradničíme a rádi dáváme ochutnat, co jsme vypěstovali. To zjistil nový průzkum CVVM. V průměru 7 z 10 domácností v Česku pěstuje vlastní potraviny. A to na zahrádce, nebo v bytě, nebo na balkóně.
3: Sport.
0: Fotbalový Prostějov ulovil parádní posilu do útoku. Do týmu dorazil 23-letý Denis Aliagic. Ten prošel mládeží Slavie a Sparty a naposledy působil v Žilině. Premiéra ze sna v Jihlavě vyběhl na hřiště a v 67. minutě a 5 minut před koncem vstřelil SKáčku cenou remízu 2-2. Zdá se, že do Prostějova dorazil střelec, který bude soupeře ještě hodně zlobit. Denisi, vítej na Moravě. Přinesli jsme aktuální informace, připojíme počasí, dopravu a sledujeme komunální i senátní volby. Buďte s námi.
3: Radio Haná.
1: S námi máte přehled i v sobotu.
3: Počasí.
0: Podzim už maluje přírodu na žluto a do toho nám trochu stříkne barvy i z oblohy. V sobotu bude převažovat deštivé počasí s mírným větrem, maxima do 15 stupňů. V neděli polojasno, na jižní Moravě se ukáže i 18. V pondělí čekáme přehánky spíše na severovýchodě a ve zbytku týdne se ještě můžeme těšit na slunečné počasí, ale samozřejmě studená rána s mrazíky a mlhou. Víme, jak bude. Sobota deštivá, neděle polojasná, teploty kolem 15 stupňů.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
3: Doprava.
0: Všem řidičům pohodovou sobotu. Víme, jak se jezdí tady, tenhle slogan platí i dneska. Olomoucká flóra, Hortikomplex, hustý provoz a možná i problémy s parkováním. D1, Ostrava, před exitem Přerov, seče se tráva. Hlídky v Kroměříži ve směru na Vážany. Hlásíte majáčky D1, směr Hulín a taky na tahu z Brna do Olomouce u Vyškovského exitu. V Šumperku je navíc zavřený přejezd v Žerotínově ulici. Dobře dojeďte.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
7: Rádio Haná
3: a Jukebox.
7: Rádio.
3: Nejlepší hudební výběr.

Radio Hana, sobotní jukebox, hit za hitem. Vyzvídáme, co dneska děláte. Edita s Běleckým mlýnem mají jasno, tady se fandí, basketbalistky prostě hrají v Olomouci, holky potřebují pořádnou podporu z hlediště. A co vy? Vyrazíte taky na sport nebo raději fandíte z gauče? Tak zahrajeme si další hitovku a jukebox na Hané pokračuje. Napište třeba na náš Facebook Radio Hana.

0: vás přímo do studia?
1: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu
0: na Google Play nebo Apple Store.
1: Stahujte,
0: poslouchejte,
1: užívejte.
2: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Mellory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na Rádiu Haná každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top! Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
3: Objevte Mellory Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na Mellory.cz.
0: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov.zámek.cz.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
0: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
3: Rádio Haná
8: a Jukebox.

playlistu Rádia Hanárok set. Před námi třeba Shepard, sobota 10. října. Jsme v plném proudu, naše sociální sítě taky žijí. Janča nakládá zelí a uklízí, Honza bude makat a v neděli ho čeká fotbalový maraton. Našli se i tací, co mají krapet jiné priority. Na náměstí v Olomouci frčí polévky a Marek dneska provětrá motorku. Tak co, jak trávíte den vy? Posloucháte Rádio Hana a Jukebox.

0: Rádio Haná
1: a Jukebox.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv. Skonto
4: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
0: Jsme Rádio Haná.

John Legend, nahané, víkendová pohodička pokračuje. Někdo si užívá volno, ale takový Honza má dneska jasno. Jako předseda okrskové volební komise v Přerově šéfuje volbám. Tak do 14. hodiny ještě můžeme taky poctivě odvolit. A jestli zrovna sedíte v práci jako Aneška, posíláme třeba do sluchátek další pořádnou dávku pohodové energie. Nabídne to třeba kapela Galantis a zpěvačka Becky Hill a pode mnou už Below It, Sladká harmonie, parádní hitovka z roku 1993. Nahané v Juboxu. Dobrý den.

0: Hezkou sobotu, ahoj a dobrý den, posloucháte Rádio Hana. Den lidí bez domova, to je právě dnes. Míříme živě na Horní náměstí v Olomouci. Je tady kolegyně Martina Kvítko-Procházková.
1: A něco pro vás mám. Je to 700 krásných keramických misek a 10 druhů vynikajících polévek. A nalévají je takové osobnosti, jako režisér Miroslav Krobot, taky herci Moravského divadla a Tramtárie, a nebo fotbalisté Olomoucké Sigmy. Tak to je charitativní akce Den lidí bez domova na Horním náměstí Olomouci. Našim dobropolévkám požehnáme ještě před 11. hodinou a budeme je nalévat do poslední porce, to znamená zhruba do 13 hodin.
0: Charitativní polévky Horní náměstí Olomouc, kolegyně Martina Kvítko-Procházková právě teď.
2: Rádio Hana. Rádio, které pomáhá.

0: topové rozhovory, zajímavé typy, kam vyrazit, životní styl. No, malá pozvánka na dnešní odpolední vysílání. Já jenom, že to připravujeme. Máme pro vás jukebox ještě mezi 11. a 12. hodinou a samozřejmě taky
1: hit za hitem. Hit za hitem.
0: A umíme zvolnit. Annie Lennox. Pustím Imagine Dragons. Nebude chybět česká muzika. Doprava počasí, aktuální víkendové zprávy, dřív než ostatní 10.55.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
3: Bude 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Připravili jsme pro vás další zprávy. Oblibu si získala sdílená kola v Litovli. Za 5 měsíců provozu hlásí přes 2800 výpůjček, přičemž největší zájem byl v září 764 jízd. Služba tak úspěšně pomáhá zlepšovat kondici obyvatel i čistotu ovzduší. Lepší prostředí pro olomoucké fotbalisty. Sigma Olomouc otevřela v Hřebčíně nové tréninkové zázemí za 18 milionů korun. Nová budova nabízí hráčům moderní šatny, špičkově vybavenou posilovnu i prostory pro regeneraci.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Na sociálních sítích se skvěle daří Šumperku. Zabodoval v soutěži Zlatý like 2026 o nejlepší sociální sítě. Město ovládlo krajské kolo a v celostátním klání města nad 10 000 obyvatel získalo za svůj facebookový profil druhé místo.
3: Sport.
0: Český tenis slaví další obrovský úspěch. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje na prestižním turnaji mistryň. Cetinská rodačka si účast vybojovala skvělými výkony v celé sezóně. Vyhrála na trávě v Berlíně i v Londýně, zazářila v Americe. Turnaj mistryň startuje 8. listopadu v Indian Wells a ve hře o finálovou osmičku je pořád i Karolína Muchová. Holky, blahopřejeme, budeme to sledovat a držíme palce.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude. V neděli se obloha přece jen slituje a po sobotním dešti nabídne převážně polojasno. Přes den počítejte s proměnlivou oblačností a jen místními přeháňkami. Na jižní Moravě můžeme naměřit až 18 stupňů. V pondělí ještě srážky potrápí hlavně severovýchod území. Od úterka se počasí jakoby sklidní. Bude polojasno až oblačno, teploty do 16 stupňů. Ráno ale už pořádné přízemní mrazíky a taky mlhy.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady a víme, že v Olomouci musíme počítat s hustým provozem aut i chodců u výstaviště Flora. Pozor si dávejte v Olomouci, policie stojí na Legionářské, na obchvatu D35 ve směru na Hradec u OMV, stojí taky u sjezdu na Bohuňovice, majáčky jste viděli v Kroměříži na Kojetínské, ve Světavách stojí v ulici Kapitána Jaroše a na Šumpersku hnedka dvakrát, v Olšanech směr Bohudíkov. Šťastnou cestu!
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Hana
3: a Jukebox.
1: Rádio
3: Nejlepší hudební výběr.

J.P. Cooper a Little Bit of Love tady u nás na Hané. Hezkou sobotu, posloucháte Jukebox a jsme společně s vámi na sociálních sítích a ptáme se, co dneska děláte, jak se máte, co podnikáte. Maruška píše, vyrazil jsem s rodinou do zoo, Naděžda slaví narozeniny svého zeťáka, tak doufáme, že chlebíčky a dorty neberou konce. A co vy ostatní? Slavíte, lenošíte, pracujete, ať už jste kdekoliv. Posloucháte Rádio Hana, děkujem, že jste s námi a tohle už je hitovka z roku 1991. Rozjíždí se pohodář, Because I Love You zpívá právě teď Stevie B na Hané v Jukeboxu.

0: přímo do studia?
1: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu
0: na Google Play nebo Apple Store.
1: Stahujte,
0: poslouchejte,
1: užívejte.
2: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz. Skonto nábytek.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
6: Rádio Hana
7: a Jukebox.

tak, jak jste zvyklí v tomto čase s železnou pravidelností. Vaše číslo 1, Rádio Haná, domů, do práce, do auta, nejlepší hudební výběr. No a říjnová sobota samo sebou láká k aktivitě, nebo tak alespoň na rovinu k předstírání, že něco děláme. Věrka už pádí makat do džimu, Ludmila pro změnu ostříhala stromy na zahradě, aby stihla odpolední sraz po letech s holkama z gymplu. Tak schválně, kolik z vás dneska má takový akční harmonogram. Držím palce u všeho, do čeho se pustíte. Posloucháte Rádio Haná, Jukebox, 11:30, 80, jak vyšitá Michael Jackson, Beat It. Dobrý den, a oběd se blíží.

0: vítěz krajské soutěže Radio Talent 2026 Olomouckého kraje, slovenská kapela Inými slovami s hitovkou Mesto spí. Teď budeme děkovat a bude pokračovat taky náš Čubok za chvilinku. Celine Dion nebo Inexis, buďte s námi.
1: Radio Hana, životní styl.
2: Děkuji. Děkuji je jedno slovo. Děkuji je 6 písmen a děkuju je nekonečno potěšení. Ano, mezi námi, přátelé, poděkovali jste dneska svému partnerovi nebo své partnerce za cokoliv, třeba za uvařenou kávu, za připravenou sváču do práce, za vynesený koš nebo třeba za to, že jenom jsou a jsou s vámi. My na začátku každého vztahu máme vždycky růžové brýle a děkujeme tomu druhému skoro za všechno, ale po letech se z maličkostí stává samozřejmost. A slovo děkuju se pomalu vytrácí. Otázka zní, proč to změnit? Protože je dokázáno, že lidé, kteří se cítí oceňovaní a kteří slyší děkuju, bývají ve vztahu spokojenější a jistější. Pocit, že si nás druhý všímá, může pomáhat také při hádkách nebo při finančním stresu. Zkuste proto jednoduchý vztahový experiment, děkujme si doma za obyčejné věci a uvidíte, co to s vámi udělá. Uvidíte, jak se doma rázem pročistí vzduch. Slovo děkuju, děkuji nebo díky je zdarma, zabere vteřinu maximálně dvě a jeho význam je k nezaplacení. Děkujeme, že posloucháte.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu.
3: Písničky na přání.
4: Novinky Rádia Hana.
3: Vzkaz přímo do studia.
4: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu.
3: Na Google Play nebo Apple Store.
4: Stahujte.
3: Poslouchejte.
4: Užívejte.

Sobota, neděle, víkend 10 až 12, Jukebox. Dneska jsme se ptali, co děláte. Vaše odpovědi stojí za to. Od stříhání stromů a nakládání zelí přes hlídání voleb až fandění basketbalistkám v Olomouci. S námi se zkrátka nudit nebudete. Ať už teď vaříte, uklízíte nebo sedíte v práci, pro vás, pro všechny za dnešní Jukebox taky Mandraže a nebo Eleanor Miles. Hitovka Black Velvet krátce před 12. hodinou. Chystáme čerstvé zprávy, počasí i aktuální dopravní informace. Dobrý den, zůstávejte s námi.

0: Ať už vyrážíte do Kroměříže na hobby setkání sběratelů, nebo vyrážíte na Floru v Olomouci, možná teď hledáte parkování, nebo tam jdete na oběd, tak jsme tady s vámi. Vaše číslo 1 Rádio Hana, poledne v plném proudu. No a k obědu Fool's Garden, kapela Jelen nebo James Blunt už za moment. Bude 12, máme pro vás čerstvou předpověď, zprávy o počasí i dopravní informace.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Dál vám přinášíme aktuální informace, děkujeme, že nás posloucháte. Někdo chtěl konopí, ale platit už ne. Od pondělí řeší policie v Olomouci vloupání do automatu s konopnými produkty na Rooseveltově ulici. Co pak se tu stalo?
4: Neznámý pachatel v době od 3. do 5. října 2026 poškodil výdejní automat, ze kterého posléze odcizil různé zboží s obsahem CBD. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na částku 200 000 korun. Pachateli za přečiny poškození cizí věci a krádež hrozí mimo jiné až dvouletý trest odnětí svobody.
3: Vysvětlil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. A na Olomoucku ještě zůstaneme. Rány a hluk k nám mohou přicházet z vojenského újezdu Libavá. Bude tu výcvik spojený s extrémním hlukem. V okolí újezdu bude slyšet střelba z tanků Leopard. Hluk se bude z Libavé ozývat od 8. do 12. října při cvičení Moravian Lens a pak 12. až 15. října a 19. až 22. října kvůli cvičné tankové střelbě. A pozor, 10., 15., 20. a 22. října budou i noční střelby. Podrobně o tom píše web.rep. Řidiči s přezutím pneumatik na zimní rozhodně neotálejte. Termíny v servisech se plní už v říjnu a v listopadu můžeme na volné místo v pneuservisu čekat i 3 týdny, informují novinky.cz. Připomeneme, že zákonná povinnost mít zimní pneumatiky platí od 1. listopadu do konce března. Zimní kola jsou nutná při souvislé vrstvě sněhu či ledu a minimální hloubka vzorku na pneumatice musí být aspoň 4 mm.
0: Sport. Přidám ještě sport. Po reprezentační pauze se vrací ligový fotbal a na Olomoucku nás čeká pořádně nabitý víkend. V sobotu odpoledne to bude vřít v 5. lize. Slavonín přivítá Bčko Uničova, HFK Olomouc vyzve Mohelnici. V neděli se pak derby 7. ligy od 10. ráno střetnou Černovír s Chvalkovicemi. V 5. lize od 15. hodin Velká Bystřice přivítá Přerov. Přijďte zafandit a užijte si skvělý fotbal. A nezapomeňte, pokračuje volební sobota. Výsledky přineseme.
1: Počasí.
0: Předpověď počasí sice nepohladí po duši, ale rozhodně nás nenechá sedět doma. V sobotu počítejte s mraky a deštěm, odpoledne si dáme pauzu, teploty můžou vyšplhat až na 15 stupňů Celsia. V neděli už můžeme rozprostřít deštníky jenom místy, může být až příjemných 17 stupňů Celsia. Další přehánky přijdou až po neděli, od úterka může vysvitnout sluníčko, ale ráno počítejte s mlhami a mrazíky až za nehty. Víme, jak bude, víkend oblačný s přehánkami. Teploty kolem 15 stupňů.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
1: Doprava.
0: Chceme všem řidičům pohodovou sobotu za volantem. Slogan Víme, jak se jezdí tady, platí i dneska. Na olomoucké Floře je kvůli podzimnímu hortikomplexu hustý provoz a větší problémy s parkováním než obvykle. D1 ve směru na Ostravu, počítejte aktuálně s komplikací před Přerovem, seče se tady tráva, je tady omezení. V Kroměříži u výstaviště probíhá sraz sběratelů a v Šumperku je zavřený přejezd v Žerotínově ulici a v Zábřehu ulice Indrova. Šťastný dojezd!
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Víkend společně.
6: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu.
1: Právě jste si užili další poctivý nářez hitů a my jedeme dál. Sobota 10. října je v plném proudu. Za chvilku zjistíme, kdo z hvězd si dneska krájí narozeninový dort, komu musíte honem poslat přání k svátku a na jaké bizarní mezinárodní dny si vlastně můžeme připít. Neodcházejte od rádia, za okamžik vám v kalendáriu naservírujeme poctivou nálož drbu.
2: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Mellory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na rádiu Hana každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top! Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
0: Objevte Mellory Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na Mellory.cz.
3: Radio Hana.
0: Jsme online na radiohana.cz.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Ahoj a dobrý den, sobota 10. října, kalendář nám servíruje pestrou směsici. Dnešek je dnem lidí bez domova, oslavit můžeme i Národní den kabelek nebo Národní den zdobení dortu. Jeden narozeninový krájí všestranný showman Jakub Kohák, elegán a milovník swingu Ondřej Havelka, skvělí herci Zuzana Bičovská nebo britský elegán Charles Dance. Historicky si připomínáme i vážnější chvíle. Dnešní den v roce 1938 muselo Československo na základě Mnichovské dohody odstoupit své pohraničí Německu. A na závěr to nejmilejší. Svátek má dneska každá Marína.
2: Kapitáne, hlášení z paluby!
3: Co se děje?
2: Dneska slaví Marina.
3: Tak vytáhnout kotvy a jedem.

že při poslechu hudby během sportu jsme o 15% aktivnější? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hanák.

0: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
1: Bude 13 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Je tu přehled dalších aktualit, ať víte, o čem se mluví. Dětem s duševní nemocí plánuje více pomoci fakultní nemocnice Olomouc. Buduje 30 lůžek pro náhlou dětskou psychiatrickou péči. Nyní musí děti a dospívající hledat akutní pomoc jinde. Lůžko pro ně není ani v Olomouckém kraji, ani ve Zlínském či Moravskoslezském, píše o tom Deník.
2: Kroměříž aktuálně.
3: Nová parkovací místa ve městě plánuje Kroměříž. Radnice nechá vybudovat v ulici Spáčilova 15 nových míst za asi 5 milionů korun. Město tím reaguje na žádost obyvatel po zrušení parkování z důvodu průjezdu hasičů. Stavbu zvažuje v příštím roce. Nové parkovací plochy radnice chystá i v Albertově ulici u domu Děvín s kapacitou přes 80 míst a další parkoviště v Kroměříži vzniknou ve Francouzské, Březinově a Mánesově ulici, informuje město. Děti v Blansku už zase mohou chodit do Senzára. Středisko volného času v Blansku zahájilo provoz v nově zrekonstruované budově v Údolní ulici. Díky investici Jihomoravského kraje získalo středisko provozující kroužky i druhé patro a nové vybavení. Hlukové limity v České republice se měnit nebudou. Ústavní soud zamítl návrh senátorů na zrušení vládního nařízení o hlukových limitech. Nařízení je v pořádku. Doplníme, že senátoři poukazovali na to, že limity se uvolňují a ochrana před hlukem klesá, píše o tom ČTK.
4: Sport. Vyrážíme na regionální fotbal. V sobotu odpoledne se hraje hned na několika hřištích. V páté lize hostí Litovel Výběr z Rapotína, v šesté potom přivítají Hlubočky Mostkovice. V neděli odpoledne zase láká pátá liga na zápas Olešnice proti Bělotínu. Krajský Přebor se hraje v Troubelicích. Tady přijedou příkazy.
1: Počasí.
4: Rychlý pohled na oblohu říká, jasně, vytáhněte svetry a nepromokavé bundy. Sobota zatažená na většině míst, deštivá s teplotami okolo 15 stupňů. Neděle nám naštěstí dopřeje víc polojasná, ale i nějaká ta přeháňka se ještě mihne. Nový týden, v pondělí nás čeká proměnlivá oblačnost. Od úterka polojasné dny s teplotami do 16 stupňů Celsia. Víme, jak bude, sobota dešť, neděle polojasno, teploty kolem 15 stupňů.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Doprava.
4: Pěknou sobotu na cestách. I dnes pro vás máme čerstvý dopravní přehled, protože víme, jak se jezdí tady. V Olomouci aktuálně neprojedete ulicí na Letné, v Černovíru ulicí Ústavu a na Chvalkovické aktuálně směr Zákopa, práce na silnici. V Šumperku nepřejedete kolej v Žerotínově ulici, v Zábřehu je zavřená Indrova, zcela neprůjezdný je průtah Drahanovicemi a neprůjezdná je silnice i mezi Klenovicemi na Hané a Ivaní. Jeďte opatrně.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Víkend společně.
7: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Přejeme sobotu na jedničku.
2: Další skvělá muzika za námi a my ladíme dál ten nejlepší hudební výběr pro celý Olomoucký kraj. Víkend si přímo říká o šťavnaté historky a inspirativní lidi. Do 20 minut vytočíme naši telefonní linku a proklepneme jednoho neuvěřitelně zajímavého hosta. Bude to jízda, tak zbystřete uši, ať vám neuteče ani slovo. Hezké sobotní odpoledne.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
6: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo.
7: iPhone 17.
8: Laserové projektory.
7: Sluchátka Apple Beats.
8: A stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
10: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
11: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
9: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
10: No, to určitě.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
14: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Obi. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
0: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavě čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá, na co všechno se můžeme těšit?
2: Takže letošní Flora Olomouc Hortikomplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den vlastně od 9. do 17. hodiny. Akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredná téma je Dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocie, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckým sortimentom.
1: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, Flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti užije i člověk, který není zahrádkář?
2: Budu tu probíhat na pavilóně A, ale aj na sambe. Kulinárské show, floristické show tu budou. Pre děti je ten program v centrálnej expozícii. Takisto bude tu dětské atrakcie na letnej scéně. Saláš so zvieratkami. Děti sa budú môcť odviezť na koníkoch.
1: Co vstupenky na podzimní Floru Olomouc? Kde najdeme za kolik?
2: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnější samozřejmě a potom přímo na výstave.
1: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flora Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní typ už máte, podzimní Flora Olomouc. Děkujeme, zdravíme na Floru a těšíme se.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: je top.
1: Vysíláme místní zprávy.
2: Město Olomouc opět volá děti.
0: Ptáme se obyčejných lidí.
3: Ráno se neobejdu bez kávy, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to taky jednoznačně.
1: Na akce s námi chodíte zdarma.
4: Vyhrál jsem studenky.
5: Neváhejte, soutěžte, stojí to za to.
6: Strašně se těším, já doufám, že si to tam užijeme, přeci.
1: Víme, jak se jezdí tady.
2: Policie zatím neřídí dopravu na žádné z křižovatek.
0: A hrajeme jen
1: Top

0: Lukášem Kobzou.
1: Každý všední den od 6 do 9.
2: Ano, je mi jedno, s kým jdete večer spát. Ale vstávejte s námi.
1: Jedině na Rádio Haná.
0: Bude 14 hodin.
3: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Haná.
4: Poslechněte si aktuality. 18-leté dívce a jejímu 30-letému příteli hrozí výjimečný trest. Nově oba čelí obžalobě z loňské vraždy matky dívky a pokusu o vraždu otce v Bohuňovicích u Šternberka. Dívce i jejímu partnerovi hrozí až 20-letý nebo delší trest. Dívka loni v prosinci v domě zastřelila svou matku a postřelila otce, který se jí dokázal ubránit. Přítel dívky útok podle obžaloby organizoval. Jejich motivem byl podle policie majetkový prospěch. Nyní jsou oba ve vazbě. Vývoj případu dál sledujeme.
1: Přerov aktuálně.
4: Vylepšení Přerova. Stovky obyvatel se zapojili do sdíleného rozpočtu Chci v Přerově a odhlasovali z návrhů občanů, ať město provede výsadbu stromů v Palackého ulici, dá do pořádku hřiště u tenisu a vytvoří dětské hřiště na ulici Petřivalského.
5: Hlas lidu.
4: Rádi zahradničíme a rádi dáváme ochutnat, co jsme vypěstovali. To zjistil nový průzkum CVVM. V průměru 7 z 10 domácností v Česku pěstuje vlastní potraviny. A to na zahrádce, nebo v bytě, nebo na balkóně.
0: Sport.
6: Fotbalový Prostějov ulovil parádní posilu do útoku. Do týmu dorazil 23-letý Denis Aliagic. Ten prošel mládeží Slavie a Sparty a naposledy působil v Žilině. Premiéra ze sna v Jihlavě vyběhl na hřiště a v 67. minutě a 5 minut před koncem vstřelil SKčku cenou remízu 2-2. Zdá se, že do Prostějova dorazil střelec, který bude soupeře ještě hodně zlobit. Denisi, vítej na Moravě. Přinesli jsme aktuální informace, připojíme počasí, dopravu a sledujeme komunální i senátní volby. Buďte s námi.
0: Rádio Haná.
7: S námi máte přehled
1: i o víkendu.
0: Počasí.
6: Podzim už maluje přírodu na žluto a do toho nám trochu stříkne barvy i z oblohy. V sobotu bude převažovat deštivé počasí s mírným větrem, maxima do 15 stupňů. V neděli polojasno, na jižní Moravě se ukáže i 18. V pondělí čekáme přehánky spíše na severovýchodě a ve zbytku týdne se ještě můžeme těšit na slunečné počasí. Ale samozřejmě studená rána s mrazíky a mlhou. Víme, jak bude. Sobota deštivá, neděle polojasná, teploty kolem 15 stupňů.
8: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
6: Míříte dnes kamkoliv za volantem? Tak nezapomeňte, víme, jak se jezdí tady. Pokud aktuálně míříte autem právě třeba na olomouckou Floru, na podzimní hortikomplex, pevné nervy, zaparkovat bude celodenní oříšek v Kroměříži u výstaviště a na Velehradské ulici je zvýšený provoz kvůli sběratelské výstavě. D1 směr Ostrava zpozorněte před exitem Přerov a v Drahanovicích pozor na úplnou uzavírku. Tak jeďte hlavně plynule. Hezkou sobotu.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
9: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
10: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
7: Víkend společně.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne.
1: Hit za hitem pokračuje i teď. Sobotní odpoledne taky a víte, co se právě teď nejvíc řeší u nás v regionu. Za malou chvíli vám v jednom balíku naservírujeme ty nejzajímavější perličky z okolí. Držte naše vlny, za moment jsme zpátky.
2: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Melory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na rádiu Haná každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top! Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
0: Objevte Melory Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
3: Rádio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
4: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
5: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
6: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
9: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
10: Rádio Haná.
0: Nejlepší hudební.

0: čem se píše?
1: Posloucháte nejlepší muziku, přejem hezkou sobotu a víte, o čem se dnes píše v našem regionu? Máme pro vás rychlý přehled. Hygienici varují, že nebezpečný výrobek můžete mít doma i vy. Jak píše Olomoucký report, jen letos úřady odhalily už 164 rizikových kousků. Hlavně kosmetiku, sprcháče nebo e-cigarety. Mrkněte na web krajské hygieny, jestli nemáte v koupelně schované překvapení. Pokud hledáte tip na výlet, zprávy z regionu na webu olomouc.cz lákají na Přírodovědeckou fakultu v Olomouci. Vrátila se sem interaktivní výstava Po stopách slonů s 13 stanovišti a obří 5-metrovou sloní skluzavkou. A šumperský rej hlásí velký stavební boom. V Šumperku v areálu Hedvy odstartuje stavba 90 nových bytů a vznikne tu dokonce úplně nová ulice Hedvábná. Víme, o čem se píše? Teď už to víte i vy. Pohodový den a zůstaňte naladěni.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Haná.
2: Rádio Haná.
3: Mám prostě

0: nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte.
2: Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Rádio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohaná.cz.
0: To je Rádio Haná,
1: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.
3: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Bude 15 hodin.
1: Hezké odpoledne.
4: Zprávy Rádia Haná.
5: Připravili jsme pro vás další zprávy. Oblibu si získala sdílená kola v Litovli. Za 5 měsíců provozu hlásí přes 2800 výpůjček, přičemž největší zájem byl v září 764 jízd. Služba tak úspěšně pomáhá zlepšovat kondici obyvatel i čistotu ovzduší.
6: Olomouc aktuálně.
5: Lepší prostředí pro olomoucké fotbalisty. Sigma Olomouc otevřela v Hřebčíně nové tréninkové zázemí za 18 milionů korun. Nová budova nabízí hráčům moderní šatny, špičkově vybavenou posilovnu i prostory pro regeneraci.
0: Místní rádio, místní zprávy.
5: Na sociálních sítích se skvěle daří Šumperku. Zabodoval v soutěži Zlatý like 2026 o nejlepší sociální sítě. Město ovládlo krajské kolo a v celostátním klání města nad 10 000 obyvatel získalo za svůj facebookový profil druhé místo.
7: Sport. Český tenis slaví další obrovský úspěch. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje na prestižním turnaji mistryň. Cetinská rodačka si účast vybojovala skvělými výkony v celé sezóně. Vyhrála na trávě v Berlíně i v Londýně, zazářila i v Americe. Turnaj mistryň startuje 8. listopadu v Indian Wells a ve hře o finálovou osmičku je pořád i Karolína Muchová. Holky, blahopřejeme, budeme to sledovat a držíme palce.
0: Počasí.
7: Víme, jak bude. V neděli se obloha přece jen slituje a po sobotním dešti nabídne převážně polojasno. Přes den počítejte s proměnlivou oblačností a jen místními přeháňkami. Na jižní Moravě můžeme naměřit až 18 stupňů. V pondělí ještě srážky potrápí hlavně severovýchod území. Od úterka se počasí jakoby sklidní. Bude polojasno až oblačno, teploty do 16 stupňů. Ráno ale už pořádné přízemní mrazíky a taky mlhy.
8: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
7: Pohodový den za volantem, rychlý přehled dnešních komplikací, D1 směr Ostrava, zpozorněte před exitem Přerov, finišuje sekání trávy. V Olomouci stále hustější provoz u Flory, ať už pěší, anebo auta. Uzavírky jsou na Letné a na Zákopě. V Šumperku neprojedete Žerotínovou a v Zábřehu Jindrovou. Mimo provoz je cesta mezi Klenovicemi na Hané a obcí Ivaň. Tak dojeďte v pořádku.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
9: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: zážitky, dobrou klobásou nebo skvělou zábavou. Hoďte se do pohody, za chvilku jsme zpátky.
1: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Je konec. Víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Rádio Hana. Kam vyrazit?
1: Pramení vám z víkendu velké dilema, kam vyrazit? Máme tipy pro každého. Výstaviště Flora Olomouc a Hortikomplex. Prostějov, výstava patchworku s dílnami. Kroměříž, velké náměstí, jablečný den z mošty, cymbálkou i divadlem. Farmářské trhy jsou v Hranicích na Masarykově náměstí. Dýno mraní s polévkou v Košušanech zatratí od 14 hodin. Jestli chcete tajemno, má to pro vás zámek Plumov. Láká na halloweenské slavnosti se strašidelnými Simpsony. Pak je tu Hracovinec a hradní dobrodružství s kouzelníkem a rébusy. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Víme, kam vyrazit. Hezkou sobotu.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce @radiohana.cz Rádio Hana.

0: 12 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Dál vám přinášíme aktuální informace, děkujeme, že nás posloucháte. Někdo chtěl konopí, ale platit už ne. Od pondělí řeší policie v Olomouci vloupání do automatu s konopnými produkty na Rooseveltově ulici. Co pak se tu stalo?
3: Neznámý pachatel v době od 3. do 5. října 2026 poškodil výdejní automat, ze kterého posléze odcizil různé zboží s obsahem CBD. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na částku 200 000 korun. Pachateli za přečiny poškození cizí věci a krádež hrozí mimo jiné až dvouletý trest odnětí svobody.
2: Vysvětlil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. A na Olomoucku ještě zůstaneme. Rány a hluk k nám mohou přicházet z vojenského újezdu Libavá. Bude tu výcvik spojený s extrémním hlukem. V okolí újezdu bude slyšet střelba z tanků Leopard. Hluk se bude z Libavé ozývat od 8. do 12. října při cvičení Moravian Lens a pak 12. až 15. října a 19. až 22. října kvůli cvičné tankové střelbě. A pozor, 10., 15., 20. a 22. října budou i noční střelby. Podrobně o tom píše web.rep. Sport.cz. Řidiči s přezutím pneumatik na zimní rozhodně neotálejte. Termíny v servisech se plní už v říjnu a v listopadu můžeme na volné místo v pneuservisu čekat i 3 týdny, informují novinky.cz. Připomeneme, že zákonná povinnost mít zimní pneumatiky platí od 1. listopadu do konce března. Zimní kola jsou nutná při souvislé vrstvě sněhu či ledu a minimální hloubka vzorku na pneumatice musí být aspoň 4 mm.
4: Sport. Přidáme ještě sport. Po reprezentační pauze se vrací ligový fotbal a na Olomoucku nás čeká pořádně nabitý víkend. V sobotu odpoledne to bude vřít v 5. lize. Slavonín přivítá Bčko Uničova, HFK Olomouc vyzve Mohelnici. V neděli se pak derby 7. ligy od 10. ráno střetnou Černovýr s Chvalkovicemi. V 5. lize od 15 hodin Velká Bystřice přivítá Přerov. Přijďte zafandit a užijte si skvělý fotbal. A nezapomeňte, pokračuje volební sobota. Výsledky přineseme.
0: Počasí.
4: Předpověď počasí sice nepohladí po duši, ale rozhodně nás nenechá sedět doma. V sobotu počítejte s mraky a deštěm, odpoledne si dáme pauzu, teploty můžou vyšplhat až na 15 stupňů Celsia. V neděli už můžeme rozprostřít deštníky jenom místy, může být až příjemných 17 stupňů Celsia. Další přehánky přijdou až po neděli, od úterka může vysvitnout sluníčko, ale ráno počítejte s mlhami a mrazíky až za nehty. Víme, jak bude, víkend oblačný s přehánkami. Teploty kolem 15 stupňů.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
4: Doprava. Přejeme všem řidičům pohodovou sobotu za volantem. Slogan Víme, jak se jezdí tady, platí i dneska. Na olomoucké Flóře je kvůli podzimnímu horty komplexu hustý provoz a větší problémy s parkováním než obvykle. D1 ve směru na Ostravu, počítejte aktuálně s komplikací před Přerovem, seče se tady tráva, je tady omezení. V Kroměříži u výstaviště probíhá sraz sběratelů a v Šumperku je zavřený přejezd v Žerotínově ulici a v Zábřehu ulice Indrova. Šťastný dojezd!
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
8: Víkend společně.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne.
1: Další skvělé hity, sobotní odpoledne v plném proudu a co si budem. Podzim umí občas vytáhnout sychravou tvář, ale my známe recept, jak na něj vyzrát. Za chvíli vám naservírujeme vtipné vychytávky pro dočerpání energie a dobrou náladu. Zkrátka tipy, jak si z toho udělat naprosto parádní den. Domů, do práce i do auta za moment další nejlepší muzika non-stop. Jedeme dál.
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt, už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
8: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
7: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
12: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Rádio Haná. Životní styl.
1: Děje se to každý rok. S podzimem postupně ubývá slunečních paprsků a my si vytváříme méně vitamínu D. Víte, proč potřebujeme právě Dčko? Pomáhá tělu vstřebávat vápník, udržovat zdravé kosti a přispívá ke správnému fungování svalů i imunitního systému. Takže kde Dčko na podzim vzít? Mezi nejbohatší přirozené zdroje patří tučné ryby, třeba losos, makrela nebo sardinky. Menší množství Dčka najdeme také ve vaječném žloutku a v některých houbách. Dčko můžeme doplnit také tabletkami anebo kapkami, ale to si radši ověřme u doktora nebo u své lékárnice. Právě jsme zjistili, proč máme na podzim vitamínu D méně, k čemu ho potřebujeme a taky kde ho hledat. Jsme tady pro vaše zdravé a pohodové podzimní dny.
0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne. Rádio Haná.
2: Rád bych si koupil cukrovku.

0: Víte, že hudba je návykovější víc nežli sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
0: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Haná.
3: Je tu přehled dalších aktualit, ať víte, o čem se mluví. Dětem s duševní nemocí plánuje více pomoci fakultní nemocnice Olomouc. Buduje 30 lůžek pro náhlou dětskou psychiatrickou péči. Nyní musí děti a dospívající hledat akutní pomoc jinde. Lůžko pro ně není ani v Olomouckém kraji, ani ve Zlínském či Moravskoslezském, píše o tom Deník.
2: Kroměříž aktuálně.
3: Nová parkovací místa ve městě plánuje Kroměříž. Radnice nechá vybudovat v ulici Spáčilová 15 nových míst za asi 5 milionů korun. Město tím reaguje na žádost obyvatel po zrušení parkování z důvodu průjezdu hasičů. Stavbu zvažuje v příštím roce. Nové parkovací plochy radnice chystá i v Albertově ulici u domu Děvín s kapacitou přes 80 míst a další parkoviště v Kroměříži vzniknou ve Francouzské, Březinově a Mánesově ulici, informuje město. Děti v Blansku už zase mohou chodit do Senzára. Středisko volného času v Blansku zahájilo provoz v nově zrekonstruované budově v Údolní ulici. Díky investici Jihomoravského kraje získalo středisko provozující kroužky i druhé patro a nové vybavení. Hlukové limity v České republice se měnit nebudou. Ústavní soud zamítl návrh senátorů na zrušení vládního nařízení o hlukových limitech. Nařízení je v pořádku. Doplníme, že senátoři poukazovali na to, že limity se uvolňují a ochrana před hlukem klesá, píše o tom ČTK.
4: Sport. Vyrážíme na regionální fotbal. V sobotu odpoledne se hraje hned na několika hřištích. V páté lize hostí Litovel Výběr z Rapotína, v šesté potom přivítají Hlubočky Mostkovice. V neděli odpoledne zase láká pátá liga na zápas Olešnice proti Bělotínu. Krajský Přebor se hraje v Troubelicích. Tady přijedou příkazy.
0: Počasí.
4: Rychlý pohled na oblohu říká, jasně, vytáhněte svetry a nepromokavé bundy. Sobota zatažená, na většině míst deštivá, s teplotami okolo 15 stupňů. Neděle nám naštěstí dopřeje víc polojasná, ale i nějaká ta přeháňka se ještě mihne. Nový týden, v pondělí nás čeká proměnlivá oblačnost. Od úterka polojasné dny s teplotami do 16 stupňů Celsia. Víme, jak bude, sobota dešť, neděle polojasno, teploty kolem 15 stupňů.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
4: Pěknou sobotu na cestách. I dnes pro vás máme čerstvý dopravní přehled, protože víme, jak se jezdí tady. V Olomouci aktuálně neprojedete ulicí na Letné, v Černovíru ulicí Ústavu a na Chvalkovické aktuálně směr Zákopa, práce na silnici. V Šumperku nepřejedete kolej v Žerotínově ulici, v Zábřehu je zavřená Indrova, zcela neprůjezdný je průtah Drahanovicemi a neprůjezdná je silnice i mezi Klenovicemi na Hané a Ivaní. Jeďte opatrně.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: víkend společně.
1: Rádio Hana.
2: Právě jste si užili další poctivý nářez hitů a my jedeme dál. Sobota 10. října je v plném proudu. Za chvilku zjistíme, kdo z hvězd si dneska krájí narozeninový dort, komu musíte honem poslat přání k svátku a na jaké bizarní mezinárodní dny si vlastně můžeme připít. Neodcházejte od rádia, za okamžik vám v kalendáriu naservírujeme poctivou nálož drbů.
3: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Mellory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na rádiu Hana každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top. Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
1: Objevte Mellory Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na Mellory.cz.
0: Rádio Hana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Hana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Hana.cz.
4: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
5: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Ahoj a dobrý den, sobota 10. října, kalendář nám servíruje pestrou směsici. Dnešek je dnem lidí bezdomova, oslavit můžeme i Národní den kabelek nebo Národní den zdobení dortu. Jeden narozeninový krájí všestranný showman Jakub Kohák, elegán a milovník swingu Ondřej Havelka, skvělí herci Zuzana Bičovská nebo britský elegán Charles Dance. Historicky si připomínáme i vážnější chvíle. Dnešní den v roce 1938 muselo Československo na základě Mnichovské dohody odstoupit své pohraničí Německu. A na závěr to nejmilejší. Svátek má dneska každá Marína.
2: Kapitáne, hlášení z paluby!
3: Co se děje?
2: Dneska slaví Marina.
3: Tak vytáhnout kotvy a jedem.

0: partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Bude 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Poslechněte si aktuality. 18-leté dívce a jejímu 30-letému příteli hrozí výjimečný trest. Nově oba čelí obžalobě z loňské vraždy matky dívky a pokusu o vraždu otce v Bohuňovicích u Šternberka. Dívce i jejímu partnerovi hrozí až 20-letý nebo delší trest. Dívka loni v prosinci v domě zastřelila svou matku a postřelila otce, který se jí dokázal ubránit. Přítel dívky útok podle obžaloby organizoval. Jejich motivem byl podle policie majetkový prospěch. Nyní jsou oba ve vazbě. Vývoj případu dál sledujeme.
1: Přerov aktuálně.
3: Vylepšení Přerova. Stovky obyvatel se zapojili do sdíleného rozpočtu Chci v Přerově a odhlasovali z návrhů občanů, ať město provede výsadbu stromů v Palackého ulici, dá do pořádku hřiště u tenisu a vytvoří dětské hřiště na ulici Petřivalského.
4: Hlas lidu.
3: Rádi zahradničíme a rádi dáváme ochutnat, co jsme vypěstovali. To zjistil nový průzkum CVVM. V průměru 7 z 10 domácností v Česku pěstuje vlastní potraviny, a to na zahrádce, nebo v bytě, nebo na balkóně.
5: Sport. Fotbalový Prostějov ulovil parádní posilu do útoku. Do týmu dorazil 23-letý Denis Aliagic. Ten prošel mládeží Slavie a Sparty a naposledy působil v Žilině. Premiéra ze sna v Jihlavě vyběhl na hřiště a v 67. minutě a 5 minut před koncem vstřelil SKčku cenou remízu 2-2. Zdá se, že do Prostějova dorazil střelec, který bude soupeře ještě hodně zlobit. Denisi, vítej na Moravě. Přinesli jsme aktuální informace, připojíme počasí, dopravu a sledujeme komunální i senátní volby. Buďte s námi.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i v sobotu.
0: Počasí.
5: Podzim už maluje přírodu na žluto a do toho nám trochu stříkne barvy i z oblohy. V sobotu bude převažovat deštivé počasí s mírným větrem, maxima do 15 stupňů. V neděli polojasno, na jižní Moravě se ukáže i 18. V pondělí čekáme přehánky spíše na severovýchodě a ve zbytku týdne se ještě můžeme těšit na slunečné počasí, ale samozřejmě studená rána s mrazíky a mlhou. Víme, jak bude. Sobota deštivá, neděle polojasná, teploty kolem 15 stupňů. Míříte dnes kamkoliv za volantem? Tak nezapomeňte, víme, jak se jezdí tady. Pokud aktuálně míříte autem právě třeba na Olomouckou Floru, na podzimní hortikomplex, pevné nervy, zaparkovat bude celodenní oříšek v Kroměříži u výstaviště a na Velehradské ulici je zvýšený provoz kvůli sběratelské výstavě. D1 směr Ostrava zpozorněte před exitem Přerov a v Drahanovicích pozor na úplnou uzavírku. Tak jeďte hlavně plynule. Hezkou sobotu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.
6: Dneska ráno.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I o víkendu.
1: Toto rádio, tato sobota a hlavně vy, naši nejposluchači, ahoj a dobrý den všem. Říjnové šero přímo volá po dobré kávě a pořádném popovídání. Za malou chvíli spojíme dráty a na telefonu přivítáme našeho dnešního vzácného hosta a jako vždy bude to milé, vtipné a hodně otevřené. Tak buďte s námi a hezký podvečer.
2: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
1: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
3: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
8: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
9: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
10: Yeah. Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát máme téma, které se týká toho nejcennějšího, našeho zdraví. Říjen se totiž nese ve znamení akce Pinktober, která připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Co přesně Pinktober znamená? Na studiové lince vítáme paní doktorku Danu Houserkovou z Olomouckého Mama Centra. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Pinktober je měsícem boje proti rakovině prsu. Takže u nás v Mama Centru máme slevovou akci 200 korun na veškeré mamografické a ultrazvukové vyšetření u žen samoplátky, které si tedy hradí vyšetření. Samozřejmě můžou se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit. Máme u nás model pro samovyšetření prsu, kde instruujeme ženy, jakým způsobem si provádět samovyšetření prsu, které je důležité i přesto, že ženy chodí na preventivní vyšetření.
1: A to jste nám nahrála. Proč je prevence rakoviny prsu tak zásadní a od jakého věku by ženy rozhodně neměly podceňovat?
2: Mamografická prevence je od 45. roku věku, je neomezená horní věkovou hranicí a je důležitá pro včasný záchyt karcinomu prsu. Cílem té prevence a hlavně opakované prevence, to znamená, že chodí po těch 2 letech opakovaně, cílem je zachytit rakovinu prsu v co nejčasnějším stádiu, což se daří v České republice.
1: Už jsme si tedy řekli, že říjen se nese ve znamení akce Pinktober připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Pokud nás teď některá z posluchaček slyší a říká si, dobře, chci se objednat do Olomouckého Mama Centra a chci využít slevy, které tam aktuálně máte, kam se mohou obrátit?
2: Nejjednodušší je objednat se přes naše webové stránky, je to tedy online objednání, samozřejmě se ženy mohou objednat i telefonicky na uvedených číslech, najdou na našem webu.
1: Důležitá informace přidala paní doktorka Dana Houserková z Olomouckého Mama Centra. Děkujeme za váš čas.
2: Taky děkuji, přeji hodně zdraví, hezké podzimní dny.
1: Reklamní rozhovor končí a my ve zdraví jedeme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: Jsme online na radiohana.cz.
1: Zprávy Rádia Hana.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy. Oblibu si získala sdílená kola v Litovli. Za 5 měsíců provozu hlásí přes 2800 výpůjček, přičemž největší zájem byl v září 764 jízd. Služba tak úspěšně pomáhá zlepšovat kondici obyvatel i čistotu ovzduší. Lepší prostředí pro olomoucké fotbalisty. Sigma Olomouc otevřela v Hřebčíně nové tréninkové zázemí za 18 milionů korun. Nová budova nabízí hráčům moderní šatny, špičkově vybavenou posilovnu i prostory pro regeneraci.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Na sociálních sítích se skvěle daří Šumperku. Zabodoval v soutěži Zlatý like 2026 o nejlepší sociální sítě. Město ovládlo krajské kolo a v celostátním klání města nad 10 000 obyvatel získalo za svůj facebookový profil druhé místo.
3: Sport. Český tenis slaví další obrovský úspěch. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje na prestižním turnaji mistryň. Cetinská rodačka si účast vybojovala skvělými výkony v celé sezóně. Vyhrála na trávě v Berlíně i v Londýně, zazářila i v Americe. Turnaj mistryň startuje 8. listopadu v Indian Wells a ve hře o finálovou osmičku je pořád i Karolína Muchová. Holky, blahopřejeme, budeme to sledovat a držíme palce.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. V neděli se obloha přece jen slituje a po sobotním dešti nabídne převážně polojasno. Přes den počítejte s proměnlivou oblačností a jen místními přeháňkami. Na jižní Moravě můžeme naměřit až 18 stupňů. V pondělí ještě srážky potrápí hlavně severovýchod území. Od úterka se počasí jakoby sklidní. Bude polojasno až oblačno, teploty do 16 stupňů. Ráno ale už pořádné přízemní mrazíky a taky mlhy. Pohodový den za volantem, rychlý přehled dnešních komplikací. D1 směr Ostrava, zpozorněte před exitem Přerov, finišuje sekání trávy. V Olomouci stále hustější provoz u Flóry, ať už pěší anebo auta. Uzavírky jsou na Letné a na Zákopě. V Šumperku neprojedete Žerotínovou a v Zábřehu Jindrovou. Mimo provoz je cesta mezi Klenovicemi na Hané a obcí Ivaň. Tak dojeďte v pořádku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Společně.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: pátku a sobotní večer rozjíždíme už fakt naplno. Pokud jste přes den nestíhali sledovat zprávy, vůbec to nevadí. Proletěli jsme regionální weby a vybrali témata, o kterých se dneska u nás nejvíc mluvilo. Hoďte se do klidu, za chviličku vám je v rychlosti prozradíme. Je sobota 10. října.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Rádio Hana. Přeje.

0: píše?
1: Posloucháte nejlepší muziku, přejem hezkou sobotu a víte, o čem se dnes píše v našem regionu? Máme pro vás rychlý přehled. Hygienici varují, že nebezpečný výrobek můžete mít doma i vy. Jak píše Olomoucký report, jen letos úřady odhalily už 164 rizikových kousků. Hlavně kosmetiku, sprcháče nebo e-cigarety. Mrkněte na web krajské hygieny, jestli nemáte v koupelně schované překvapení. Pokud hledáte tip na výlet, zprávy z regionu na webu olomouc.cz lákají na Přírodovědeckou fakultu v Olomouci. Vrátila se sem interaktivní výstava Po stopách slonů s 13 stanovišti a obří 5metrovou sloní skluzavkou. A šumperský rej hlásí velký stavební boom. V Šumperku v areálu Hedvy odstartuje stavba 90 nových bytů a vznikne tu dokonce úplně nová ulice Hedvábná. Víme, o čem se píše? Teď už to víte i vy. Pohodový den a zůstaňte naladěni.
0: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Haná.
0: Rádio Haná.
2: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: Radio Hana.
1: Kochał ci są mali pani i psenka żydzi kokorhali.
2: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Hana. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané. Jedině na Hané. Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
3: Přejeme večer na jedničku.

0: Víte, že 53% studentů poslouchá při učení hudbu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás.

0: Rádio Hana.
1: 88.
2: Hlavní odbor seniorské veřejné knihovny bylo 10 lidí svědky samovolného vznášení. Bylo to celé tělo mlžné zjevení. Schazovalo to knihy z polic vzdálených 20 stop.
3: To je opravdu vzrušující, jsem moc potěšen. Chci, aby se tam hned rozjel. Zkontroluj to.

0: Něco hrozného se chystá vstoupit do našeho světa a ten dům jsou zjevně dveře.
1: Musíme navázat kontakt.
2: Odkud jste?
3: Původně.
2: No dobře,
3: OK. Obvyklý postup nefunguje.

Víte, teď mě napadlo, že jsme ty lepší stroje opravdu pořádně nepřeskoušeli. Teď nemá cenu si s tím dělat starost. OK, na můj povel. Spenglere, od tebe chci paprsek, který ho zablokuje. No tak, OK, drž ho.

Roditelé duchů, kteří stále zaplňují přední stránky novin, jdou zase na to. Tentokrát v modním klubu Růže. Tito hoši si to rozdali s jedním pěkně hnusným strašidlem a pak se do noci věnovali tanci s roztomilými dámami, které byly svědky tohoto vyrušení. Tady je Casey Kasem a budeme pokračovat.

0: svůj paprsek, nechci mít spálený obličej.
1: Dobrá, já teď otevřu past, nedívejte se přímo do ní.
2: No, to byla pěkná prácička, co?
3: Přišli jsme, viděli jsme, dali jsme tomu nahrad.
4: Viděli jste to? Co to je?
1: Dostali jsme to.

že náš tep a mimika se mění přesně podle toho, jakou hudbu posloucháme? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební

Víte, že náš tep a mimika se mění přesně podle toho, jakou hudbu posloucháme? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Ahoj a dobrý den, sobota 10. října, kalendář nám servíruje pestrou směsici. Dnešek je dnem lidí bezdomova, oslavit můžeme i Národní den kabelek nebo Národní den zdobení dortu. Jeden narozeninový krájí všestranný showman Jakub Kohák, elegán a milovník swingu Ondřej Havelka, skvělí herci Zuzana Bičovská nebo britský elegán Charles Dance. Historicky si připomínáme i vážnější chvíle. Dnešní den v roce 1938 muselo Československo na základě Mnichovské dohody odstoupit své pohraničí Německu. A na závěr to nejmilejší. Svátek má dneska každá Marína.
0: Rádio Haná, kalendárium. Rádio Haná. Rádio pro lepší náladu.

0: nějakou aplikaci v mobilu?
1: A víte, že vám podle vašeho vkusu nabízí v podstatě pořád to samé?
0: A nebo hodně podobné?
1: Tím pádem neslyšíte nic nového, zajímavého a nerozšiřuje se vám hudební obzor.
0: Tohle u nás nehrozí.
1: My hrajeme vaše oblíbené hity 80. a 90. let.
0: K tomu navíc prověřené novinky a přidáváme také hudební špeky, které jinde neuslyšíte.
1: Hudební apka v mobilu může být fajn, ale nikdy nenahradí to, co posloucháte u nás.
0: Originální playlist vytvořený živou inteligencí každou hodinu a každý den jen pro vás. Rádio Haná.
1: To je nejlepší hudební výběr každý den.
2: Tohle je Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavě čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá, na co všechno se můžeme těšit?
2: Takže letošní Flora Olomouc Hortikomplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den, vlastně od 9. do 17. hodiny. Akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredná téma je Dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocie, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckým sortimentom.
1: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, Flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti užije i člověk, který není zahrádkář?
2: Budu tu probíhat na pavilóně A, ale aj na sambe. Kulinárské show, floristické show tu budou. Pre děti je ten program v centrálnej expozícii. Takisto bude tu dětské atrakcie na letnej scéně. Saláš so zvieratkami. Děti sa budú môcť odviezť na koníkoch.
1: Co vstupenky na podzimní Floru Olomouc? Kde najdeme za kolik?
2: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnější samozřejmě a potom přímo na výstave.
1: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flora Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní typ už máte, podzimní Flora Olomouc. Děkujeme, zdravíme na Floru a těšíme se.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Tohle je Rádio.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Máme pro vás výsledky voleb. Sledujeme, jak dopadly volby do místních zastupitelstev v Olomouckém kraji. Podíváme se do pětice okresních měst. V Olomouci vyhrálo hnutí ANO a bude mít v 45 členem zastupitelstvu 13 mandátů. Druhé je hnutí STAN s 9 křesly, pak pro Olomouc s 5 zastupiteli Lidovci, ODS a Společně mají každý 4 křesla a Milujeme Olomouc 3 křesla a koalice SPD, Svobodní a Trikolora získala také 3 mandáty v zastupitelstvu Olomouce. Jdeme do Prostějova, zde vyhrálo uskupení Na rovinu a bude mít v 35 členem zastupitelstvu 13 křesel. Dále je to ANO, které má 11 mandátů, pak prostějovští demokraté s 5 křesly, PVčko se 3, SPD 2 mandáty a Prostějov 2-0, 1 křeslo. Co Přerov? Zde vyhrálo ANO a získá v 35 členem zastupitelstvu 16 křesel. Druhá je ODS s 6 křesly, pak Změna pro Přerov se 4 mandáty, Společně pro Přerov také 4 křesla, v zastupitelstvu Přerova bude dále SPD se 3 mandáty a ještě Přerováci se 2. Jak to dopadlo v Šumperku? 27 člené zastupitelstvo obsadí 8 křesly ANO, stejně jako Nezávislá volba, také 8 křesel, dále STAN se 4 mandáty, Šumperáci získali 3 křesla, Srdcem pro Šumperk 2 křesla a 2 křesla i pro koalici SPD, Pro a Trikolora. Mrkneme i do Jeseníka. Ve zdejším 21 členem zastupitelstvu bude nyní 7 lidí z Pro Jeseník, 7 lidí z Jeseník Srdcem, 4 zastupitelé z ANO a pak po jednom křeslu obsadí uskupení Občané Jeseníka, Náš Jeseník a Nezávislý za Jeseník. A jak dopadlo první kolo senátek ve volících obvodech v Olomouckém kraji? V obvodu Litovel dostali z 5 kandidátů nejvíce hlasů Marek Ošťádal 32% a Martin Škurek téměř 29%. Ti se spolu utkají ve druhém kole senátních voleb. A v senátním obvodu Přerov získali nejvíce hlasů z 5 kandidátů Jakub Navařík a Petr Vrána, oba zhruba 38% hlasů. A tito se taktéž utkají o přízeň voličů a post nového senátora ve druhém kole. To se koná 16. a 17. října. Díky, že jste s námi.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. V neděli se obloha přece jen slituje a po sobotním dešti nabídne převážně polojasno. Přes den počítejte s proměnlivou oblačností a jen místními přeháňkami. Na jižní Moravě můžeme naměřit až 18 stupňů. V pondělí ještě srážky potrápí hlavně severovýchod území. Od úterka se počasí jakoby sklidní. Bude polojasno až oblačno, teploty do 16 stupňů. Ráno ale už pořádné přízemní mrazíky a taky mlhy.
0: Hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Mario Hanna.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkova.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem

když se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: že kytky rostou při poslechu hudby lépe? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.